0: Vojta omilení hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
0: Slušaš kanál 77.
2: Samo hitovi.